0: Počúvate Rádio Devín.
1: Na pravé poludnie tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s poludnejším koncertom. Otvárame ho koncertom Desidera Kardoša pre orchester Opus 30. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Otakar Trhlík.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Otakara Trhlíka koncert Desidera Kardoša pre orchester opus 30. Nasleduje tatranská poéma Ivana Hrušovského. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Josef Svoboda.